0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
2: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
1: No. A co když je tomu právě naopak?
2: Jak to naopak?
1: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
2: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
1: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
2: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
1: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
2: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
1: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
2: To znamená tedy, že jsem...
1: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
2: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
1: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům. Děkuji vám.
2: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
1: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
3: Já jsem nějaký pištora, soudruhu.
1: Je tak, já nejsem ředitel.
3: Můžu?
1: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu Pištoro, posaďte se.
3: Ano, já jsem.
1: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte Ignác. Se na základě našeho inzerátu o místo, že?
3: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem vždycky měl...
1: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
3: No, to máte.
1: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
3: To bylo domluveno.
1: Ano.
3: To máte tak, soudruhu, náměstku.
1: Nejsem náměstek.
3: Ale vy byste mohl.
1: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravým jménem.
3: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se ní tam dovez, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
1: Kde pak máte to potvrzení?
3: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
1: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
3: To jsem si taky uvědomil. Samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolám, co tam? Na lámu vlny? Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
1: Ne, to jsem nedostal.
3: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil. Věřte mě. 18.40 je zase pryč.
1: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
3: Včera byla teplá voda.
1: Jděte teď v prosinci?
3: No jistě. Promiň. Já bych se vás nerad dotkl. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore.
1: Ne, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
3: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
1: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
3: 25 se uvedl? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotyk. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
1: A s tím jste si docela jist, tady co říkáte?
3: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla štěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Bylo tady všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
1: Ovšem, později jste musel...
3: Jak později, si... později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový, teda byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
1: Vůbec ne. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoru, že jste přijat.
3: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
3: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
3: Jednu napak, potom, že... No,
1: hledáme už... Děkuji. Tak já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
3: Kolik?
1: No tak dva a půl. No ne, no samozřejmě prémie, různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
3: Velice rád.
1: Boženko, kafičko. No tak, aby se to
3: rozuměl. Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Jo. Nevyhovíme kontrahentovi.
3: To je běžné.
1: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
3: Podívejte, jak šťastno. Kde na to berou čas?
1: No víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
3: No v podstatě, sami lapáli. No.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
3: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po tom vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že?
3: To je směšné, bude potles.
1: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
3: Co? Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
3: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Dobrý. Tak si to vezmete a... Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
3: Já teplé prádlo? Tedy...
1: Teplé prádlo.
3: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
1: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
3: Beru!
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Člověče, proč neomlazuješ kolektiv, ve kterém pracuješ?
2: Tak už jsem omladil asi před 6 lety. Vzali jsme Lenku Plačkovou. Diváci možná znají z Chunder Country Show jako Svíciu, že jo? Ale ta s náma bohužel dneska nespívá, protože to neumí. A ona je tady dneska jako divák jenom.
1: Ona je tu jako divák? A proč je tu jako divák? Pojď zpívat!
3: Já nejsem žádná zpěvačka, já jsem herečka.
1: Herečka seš, jo?
2: Herečka.
1: A v kterým divadle hraješ? Jsem tě ještě neviděl. V kterým divadle hraješ?
3: Já ještě nehraju v žádném divadle, ale příští týden dělám přijímací zkoušky na Damu.
2: Ale řekni,
1: co?
2: Když jsi s ní navázal kontakt, a ti přečte schválně životopis, který jsi měla vypracovat k těm přijímačkám. Řekni to, já jsem ji ukradl, ať ji ho dám a přesvědč jí, ať to přečte, jo. Uvidíš, co
1: Lenko, pojď to přečíst.
2: Co mám za veleduchy v kapele.
1: Lenko, pojď to přečíst. Prosím tě, je Silvestr. My to budeme brát jako legraci, my si nebudeme myslet, víme, že jsi blbá, pojď

0: životopis s ohledem na můj umělecký vývoj. Narodila jsem se nečekaně dne 11. července 75 dvěma sympatickým rodičům. Byla jsem krásné miminko. Vážila jsem 4 kila. Z toho 3,5 hlava. Maminka si mě brzy oblíbila a začala mě neuvěřitelně rozmazlovat. Koupala mě ve vaničce, kupovala mi řechtačky a abych měla každé ráno mateřské mléko o správné teplotě, spala ve sklepě na 7. schodě. Ale jinak se mi dostávalo od maminky tvrdé spartianské výchovy. Nezabalovala mě do plen, ale nechávala mě volně lézt po 4 po podlaze. A když jsem udělala nějakou tu loužičku, tak mě maminka zlískala, vymáchala mi v tom čumák a vyhodila na dvorek. Do dneška jsem proto neobyčejně čistotné děvče. Když je například venku bláto, tak si třeba půl hodiny čistím podrážky na rohožce a pak teprve v úplně čistých holínkách skočím do postýlky k pešákovi. Můj tatínek byl veselá kopa. Když jsem byla malá, tak si pořád z maminky utahoval, protože věděl, že nejsem jeho. Když se mi narodil bratříček, byla jsem s tatínkem jednou na procházce a zeptala jsem se, jak vlastně přišel bratříček na svět. Tatínek se zadíval do mých zvídavých, nevinných dětských očí a řekl mi, že jej přinesl čáp. Řekla jsem mu, že se tatínku nestydíš, takovou máš doma hodnou a hezkou maminku a souložíš s čápama. Taková jsem byla už rozumná. Když jsem přišla do první třídy, byla jsem hrozně hodné a klidné dítě. Byla jsem tak klidná, že si paní učitelka často myslela, že jsem mrtvá. Musela vždycky ke mně přijít a šťouchnout do mne, jestli po ní seknu. Ve škole mě to hrozně bavilo. Naučila jsem se tam spoustu zajímavých věcí. Jako třeba to, že Horimír po skoku na koni z Vyšehradu už nemohl mít děti. Že první člověk byl takzvaný Homo sapiens. Že součet čtverců nad odvěsnami se rovná kouli pod přeponou. Učitelé měli ze mne radost. Byla jsem nejlepší žák z celé třídy. Byla jsem primeros. Největší radost měl ze mne pan učitel dějepisu, za kterým jsem chodila po vyučování do zborovny, kde nás nakonec nachytal pan ředitel. Aby pana učitele nezavřeli, musel emigrovat do Ruska. Tam ale znásilnil němou. A pak jí přerazil ruce, aby to nevykecala. Přesto ho obvinili a odsoudili k trestu smrti na elektrickém křesle. V Rusku ale šetří proudem. A tak ho prý k elektrickému křeslu jenom přivázali, připojili na něj kabely a pak ho umlátili klackem. Po základní škole jsem krátce chodila do školy pro děti se zbytky zraku. Ale po prvních zkouškách jsem byla přeřazena do školy pro děti se zbytky mozku. Ani tuto školu jsem nedokončila. A tak jsem se rozhodla dát se na umění. Začala jsem hrát s banjo bandem, se kterým jsem se seznámila na zabíječce prasete Ivana Mládka. Tak to byl můj životopis s ohledem na můj umělecký vývoj.
1: Rádio Jihlava 101.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večere, když u ty vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky, víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nechce. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky, nezapomněl. Ten to dal darem, aby nezáviděli. Náš tatínek nepil, chci říct, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc s tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události, celostátní bilanci, si o tom popovídal a tak dále, že jo. A já jsem svý ženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. Ona mi nadávala. Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracela, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila? Chovej se ke mně podle toho, povídá. Moje maminka proti tobě neměla vlastně žádný vzdělání. Moje maminka se vyučila švadlenou a dlouho to nedělala, pač tatínek byl takový dost čipernej, ten tatínek. Dík tomu já taky jsem na světě. Když se dělá nějaký interview, tak vždycky, co považujete za nejdůležitější událost ve světě? Teď někdo říká tohle, vůbec ne, to, že jste se narodili. Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku. Nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáry. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den. Den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pač se to pak nějak rozkapalo tam, nebo co. No to, tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic nutý, nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Na štejnek byl velice snadno identifikovatelný i v meze. On šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy. Řekla rychle. Laďa mu bude otevřít. Mařín, ty odestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď s maminkou spávat nesmíru. Pač to by nás bylo čít dál víc furt. Řekla, a Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Já jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkajzni už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel, tatínek řekl, hodnej, dostaneš školu, já jsem měl 7 bicyklů slíbených za první. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spad na posteli, tam jsem dávala boty, Mařka ho dusila. Tatínek, co to je za hru, co to se mnou děti provádíte, tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Tatínek dovedl na člověku ocenit nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakový organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, to je všechno, co a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, ej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytý, protože se byl picnutý a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilý výraz, jak věrný džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukal, koukal a maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe ten vývar hovězit, paž takhle se mohli picnout někde chlapi jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, jak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky. Tatínek nabíral pěkně a sekal, až to stíčeno, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, když to bylo v letě a měli jsme v Ramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, běžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila petržel a osolila to a dávala to tatínkovi, jakože to je hovězí vývar. A tatínek měl tak špatný svědomí, že mu to tak chutnalo. A teď, když už maminka ty pohledy nevydržela, tak se podívala na toho tatínka a řekla, no jenom po mně koukej, tatínku. Ty náš tatínku, máš ty tohleto zapotřebí? A tatínek se rozzářil, jak Buddha pátový, že andělko, jinak bych to nedělal! Bavte se!

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když jedu autem, tak auto zvyšuje teplotu. Ne celý, to jsem si všiml, ne celý, jo. Ale například motor. Jo, motor zvyšuje teplotu. A to já vím, to vzniká třením. Vo vzduch, v opatníky. Okolem jdoucí chodce, okolem stojící budovy, to já vím. To já taky vím, že musím sledovat ručičku, aby to zvyšování teploty nepřekročilo bod varu. To je určitý bod varu.
2: To
1: je zařízení všecko tam. Ale otázka jiná se země kvůli, protože víme mi, jestli ona má chladič. Víme mi, kde má chladič.
2: Snad na polu.
1: To mě netajte, to já nevím. Ale tak jak ji zastavit, když to dosáhne bodu varu? Aha, zastavte země kvůli.
2: To už by bylo pozdě.
1: No dobře, tak těsně před vodem varu, no. Detailisto. Víte, kolik lidí by vystoupilo? A přestoupilo na jinou planetu? Ne. Já myslím, tohle to víte, to já bych nechal. Zvyšuje teplotu, zvyšuje. Já bych se do toho nemíchal. Snižuje teplotu, snižuje, prosím. Mě trápí jiný problém. Jiná otázka, přátelé. A daleko závažnější. Mě trápí otázka, jestli se nezrychluje čas, aniž bychom to my vůbec mohli zpozorovat. Já bych řekl, že čas se zrychluje, protože co já jsem to stihnul dřív za den. No, co to bylo času? Týden, rok, moře času. A dneska ráno vstanu a než dosnídám, ona už se zase stmívá.
2: No to nemusí být, rozumíte, to nemusí záležet na času. To je třeba váš individuální pocit, to já znám, třeba lenost.
1: Lenost, kdyby se u mě vzala lenost, čilouš. Ne, já mám proto důkaz a dokonce jasnější, konkrétnější důkaz než ti, kteří tady demagogicky tvrdí, že teplota země kvůli se zvyšuje. Prosím, tady mám jasný důkaz, moment. Ano, to jsou hodinky po mém pradědečkovi. Račte se podívat. Naprosto přesně jdoucí hodinky. A těmi mohu dokázat jasné zrychlování se času. Prosím, prohlédněte si tyto hodinky.
2: Přesně jdoucí.
1: Hodinky H po pradědečkovi pr.
2: No, ale...
1: Dědeček byl pravoslav.
2: Ne, ale nejsou přesně jdoucí.
1: Jak to?
2: No, podívejte, o 9 minut napředu.
1: No počkejte, o 9 minut napřed. Ale čas se ti předbíhá, pochopte. O 9 minut napřed, zdánlivě, kolik máte teď hodin?
2: No tak.
1: Takhle, no tak, tak jdou o 9 minut napřed. Ale v podstatě jdou o 4 dny zpátky. Rozumíte? Na nich je sice o 9 minut víc, ale o 4 dny míň. Dneska je kolikátýho?
2: 24.
1: No a na nich je 20. ledna teprve. To je to zajímavý. Víte, protože oni...
2: Datum.
1: Ne, nemají datumovku, já je sleduju od té doby. To já sleduju. Ty jdou totiž přesně, ale v čase mého pradědečka a ten si zachovávají. Tohle je největší vědecká senzace tohle století vůbec.
3: No ale proč tohle to nějak nezveřejníte?
1: Jako proč to nezveřejním? No tak zaprvé nechci způsobit světovou paniku, to je jedna věc. Pak ještě k tomu chystám teoretický výklad vlastní. A za třetí, nemůžete zas přijít před lidi s každou blbostí, která vás napadne. Některý voloviny lidi nespolknou. Dejte kolovat.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
1: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
0: Herečkou. Řekl jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
2: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
0: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No tak prosím vás, já bych začal třeba s tím, co jsem, teď jsme dělali poslední ty ankety, tak tam byla otázka, jak se jmenovali rodiče Ježíše Krista. Byla řada jako zajímavých odpovědí a ta jedna paní povídá, rodiče Ježíše Krista. Ježíš Maria, teď si na to nevzpomenu. Tak taky velice zajímavá otázka byla, jak se jmenuje agent 007. Tak jedna odpověď byla, která bohužel nám to nepodepsal, což mě mrzí, povídá Egon Bondy. A pak byl báječný pán v Buštěhradě, takovej v hospodě už trošku bylo vidět, že jí má trošku, no tak trošku, no má jak z praku. A povídá agent 007, jo? A po mnou. A tak agent 007, to jsem já. No, jedno z takových vděčných témat v tom pořadu je protekce, která se nevyplatí. Jo? Tak třeba já bych vám řekl tady o Pepíkovi Fouskovi takovou hezkou historku, kterou Pepa zažil. Když byl Pepa mladý chlapec, tak protože na Kladně zrovna, teďka už je tam dobrý vzduch na Kladensku, ale když byl Pepa v pubertě nebo po pubertě, tak tam byl vzduch velice blbej, tak ho z Kladna poslali za odměnu na léčení s průduškama do Tater, do Tatranský Polianky, kde ho ubytovali, dali mu takovou ne zrovna nejlepší místnost. A Pepa, jak to umí, prostě to tam rozbalil, hned tam písničky, aforizmy, hned to prostě jelo všecko. Ten personál si ho okamžitě zamiloval a těm sestrám přišlo žinantní, že má takovou blbou místnost, tak ho přestěhovali do prvního patra a ta sestřička povídá, pozrite se, pán Fúsik. A otevřela okno, tam Tatry svítilo sluníčko, vzduch krásný, a ona říká, pán Fúsik, čo povětě, Fúsik, pánu, je to bezvadný, tady opravdu teda, to jste hodný, že jste mě dali takovýhle krásný místnosti, no to je fantastický. Ta sestřička povídá, pán Fúsik, v této izbičke budete velmi spokojný. V této izbičke zomrel Jiří Wolker.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Promiňte, že vás ruším. Nezapomeňte řeč, ale když tak na vás koukám, nejste vy z Prahy?
2: Jsem?
1: No.
2: Jak to víte?
1: No, to já se kouknu a hned poznám. Vy totiž všichni máte takovej žluto-zelený ksicht. Něco jako povadlá kapusta. Nic vezlím, víte, ale já když vidím takovouhle strašidelnou vizáž, jako máte vy, tak si řeknu, vyda zase jeden chudáček nedůživej z Prahy.
2: No,
1: no nic vezlím, nic
2: tak
1: vezlím.
2: Vidíte, proto jsem se vydal do přírody, abych se nadechal čerstvého vzduchu.
1: No,
2: rád bych se dostal na křivokát, abyste mi řekli,
1: a,
2: kdy
1: se a co tam budete dělat? Kromě toho čerstvého vzduchu.
2: No, jdu na vejlet, abych se tam nadechal čerstvého vzduchu.
1: No nic myslím, že se vás ptám, víte, to já vám rád poradím, já to znám všude, když chcete na křivoklát, tak vám řeknu na křivoklát, kdybyste chtěli na Líšnici, tak vám řeknu, sakra, nechtěl byste jít na Líšnici?
2: Co by dělal, prosím vás, na Líšnici?
1: Tam je vzduch, drahej pane, a pivo jako křen, zeťák ho tam šenkuje, jestli vám můžu dobře radit, jděte na Líšnici, to se dáte, helejte, takhle vlep.
2: No máme, já nechci na Líšnici, já chci na křivoklát a když jsem si řekl, že půjdu na křivoklát, tak tam taky dojít musím.
1: No prosím, když musíte, tak musíte, to já vám to neberu, já to znám tady všude, když chcete na křivoklát, tak mám řeknu na křivoklát, když byste chtěl na Líšnici, tak mám poradit na Líšnici. Když já znám to kolem, ve všem okolí dobře, když jak říkám, tak já nejsem zejší, já jsem z Broumovic, víte, no. Rodák z Broumovic. Safran, nebyl byste tam někdy?
2: Kde, prosím?
1: Broumovice, no, Broumovici.
2: No nevím, kde to vůbec je. Mě to taky nezajímá a Broumovice mě vůbec nezajímají. Řekněte mi, kde, kudy se dostanu na křivoklát.
1: Víte, mě pořád vrtá hlavou, že vy jste mi takový nějaký povědomý. Tak vážně, jste nebyl v Broumovicích?
2: Bude bych vám
1: nebyl neměl jste tam před první světovou válkou, neměl jste tam trafiku? V Broumovicích, tam byl jeden takový chlapík.
2: Bude bych vám nebyl povědomý, no. Tady na mě půl hodiny koukáte.
1: A víte, že to je možný? No jo, konečně, když vy jste z Prahy, tak jak bych vás možná z Broumovic? Zvláště, když už jsem tam přes 40 let nebyl.
2: Dědo, vy máte nervy ze železa.
1: No jo, a víte, čím to je, mladý pane? Že já mám nervy jako ze železa.
2: Vy máte nervy ze železa. Ale já mám nadranc. Řekněte mi, a naposled se vás ptám, kudy se tam dostanu?
1: A kam, prosím vás?
2: Na Karlštejn.
1: Na Karlštejn, to nejde.
2: Co to povídám? Na křivoklát.
1: Jo, na křivoklát. No vidíte, konečně rozumná řeč. Tak poslyšte, když vyjdeme tady z toho standpunktu, jak tady sedíme, vezmeme to jako výchozí bod, pak spojnice. Nechtěl byste radši na Líšnici?
2: Já chci na křivoklát.
1: Tak helejte, abyste nelitoval, pane, tam je vzduch jako křen, pivo jako křen, zeťák, to je taky křen.
2: Já chci na křivoklát.
1: Počkejte, na křivo... No tak to jsou dneska lidi. To bude asi z toho horka. Řve na křivoklát, já chci na křivoklát. A nakonec jde stejně na Líšnici.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koukám, že si to tady nějak štelujete, koukám, že jste nějaký celý od televize, že budete asi dělat nějaký náhodný rozhovor s nějakým náhodným chodcem někde na ulici, víte?
2: No výborně, mladý muži, vy jste to poznal, skutečně já jsem z televize, mým úkolem je tady na ulici natočit náhodný rozhovor s náhodným chodcem k Mezinárodnímu dni žen. Šlo by to, můžeme to natočit s váma?
1: No, jo, to jo. A to bych taky mohl právě taky něco vyhrát?
2: Ne, to byste nemohl, tohle není soutěž, to je jenom taková anketka, víte?
1: Je škoda, že je to jenom taková tetka.
2: Ne, tetka, anketka. Vy byste potřeboval něco vyhrát?
1: No, já bych potřeboval, ano.
2: A co?
1: No, já bych ze všeho nejradši chtěl vyhrát, víte to, jak když se tam, jak to máte, tam, víte? Když...
2: No nevím, právě bych byl rád, kdybyste mi to řekl.
1: No ne, jak se tam vždycky strčí ruka a nahmátne se všecko.
2: Aha, tak to ne, tady nenahmátnete nic, víte. Ale možná ze své funkce bych vám mohl zařídit za vaši ochotu takovou maličkost nějakou.
1: No to by bylo bezvadný, kdybyste mohl utrousit alespoň maličkost z vaší laskavé funkce.
2: No, a o jakou maličkost byste měl zájem?
1: Třeba nějakou úplnou maličkost, třeba knížku.
2: No to je dokonce ušlechtilé, to bych jistě zařídil. Máte nějakou konkrétní knížku na mysli?
1: Mám na mysli takovou tu malou zelenou.
2: Název mě zajímá.
1: Výherní vkladník.
2: Takhle. Mladý muž, já jsem rád, že jste v dobré náladě, že hýříte vtipem,
1: no, tak, kdo by nehýřil vtipem a nebyl v dobré náladě, když na něj čeká výherní vkladník plná peněz. Mohl byste mi prozradit, kolik na ní bude?
2: To bych nemohl.
1: To je škoda, tak já se nechám překvapit.
2: Podívejte se, mladý muži, vy se skutečně ve své naivitě snad domníváte, že Československá televize vám za pár věd, který jste notabene ještě ani vůbec neřekl, poskytne výherní vkladní knížku plnou peněz, že?
1: Ano.
2: Tak dost mladej. To není čas na legrace. Já mám si úkoly z redakce, aby nějakej náhodnej chodec ulice mi je nebudete narušovat. Stůjte pěkně uvolněně a odpovídejte na moje otázky. Kamera, berte si ho, jedem. Dobrý den, mladý muži, jistě víte, že se nám blíží pěkný a populární svátek.
1: Který?
2: No na to se snad ptám já vás, ne?
1: Aha, bude Josefa. 19. března, to mi přesně pač, Karel má ten den narození.
2: No dobře, Josef, to je také jistě hezký a populární svátek, ale předtím...
1: Předtím je Edy, to má narozeniny zase Josef.
2: Tak znova. Mladý muži, zapomeňte laskavě na všechny Karly, Edy, Franty a Josefy a vzpomeňte si naopak taky laskavě, než bude pozdě, jaký svátek oslavují všichni muži počátkem března s takovou radostí a úctou.
1: Já se bojím.
2: Proč byste se bál? Nemáte se čeho bát? Já jsem vlídný člověk. S některými náhodnými chodci, s kterými jsem v minulosti dělal náhodné rozhovory, si dodnes dopisuji. Vy si snad nechcete dopisovat?
1: Ne, s vámi rozhodně ne.
2: No tak pěkně odpovídat. Jaký svátek oslaví všichni muži počátkem března?
1: Měsíc knihy.
2: Já ti dám knihy, ty si čáku. Kdo nám přináší v životě tolik radosti, péče a lásky?
1: Knihy.
2: Zapomeň na knihy, ti říkám. A přemýšlej trochu. Ke komu se my, muži, v životě utíkáme, když je nám nejhůř?
1: Ke kořalce.
2: To vidíš, už si ho dívá. Už je to tady. A teď přemýšlej dál. Kdy pijeme kořalku počátkem března?
1: Když je nám nejhůř.
2: Správně. A kdy je ti počátkem března nejhůř?
1: Já nevím.
2: Tak já ti to povím. 8. března je ti nejhůř. Protože se nalokáš kořalky jako ten veps a zneuctí ženám jejich důstojný svátek. Je to tak?
1: Ano.
2: Máš veliký štěstí, že jsi se přiznal. Co by si tedy ženám přál k jejich svátku?
1: Abych se polepčil. Abych nepil, ani když mě budou nutit.
2: Nevymlouvej se na ženy, jak tě tak pozoruju. Ty se asi dlouho nutit nenecháš, viď?
1: Nenechám, hned by si dal panáčka.
2: No, děláš dobře. Moc dobře, že jsi upřímnej. Tak co si myslíš, že nejlepším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku?
1: Knihy, ne.
2: Právě knihy, ne. Já jsem ti řekl něco o těch knihách.
1: Ano.
2: No tak?
1: O těch knihách?
2: Jsem ti to řekl, knihy ne. Tak co je nejlepším dárkem?
1: Já už bych chtěl jít domů.
2: Kam nepůjdeš, ta chvíle tě nezabije. Dokud se nepřiznáš, jaký dárek je nejvhodnějším dárkem od nás mužů, ženám k jejich svátku, tak tě domů nepustím.
1: No, jsou to všelijaký ty.
2: Konkrétně?
1: Ty všelijaký různý, jo. Třeba
2: Neukazuj a mluv.
1: Závěsy.
2: Jaký závěsy?
1: Uší. Krční. Nosní, ne.
2: Ale s tebe bych se pomalu dostal na nervový. To je všechno hezký, že by si ženám kupoval tyhle ty blbosti. Ale ženy od nás mužů potřebují něco jiného.
1: Peníze.
2: Peníze, to si dneska ženy dokáží vydělat sami. Ženy potřebují od nás mužů něco slyšet.
1: Hudbu, hezkou hudbu, Bobek, lásko, mě ubývá sil.
2: No, ale to se moc nechlub ženám, že v tvým věku už ti ubývá sil. Ženy potřebují něco jiného slyšet.
1: Já mám nápad.
2: No konečně, tak to řekni.
1: Vy mě musíte pustit domů. Já nejsem žádný náhodný chorec. Já jsem viděl, jak si to tady štelujete, jak jsem koukal z okna. Myslel jsem, že bych sem vlez a vyhrál všecko. A to jsem si ale blbec dal.
2: Ano, to jsi si blbče, totiž to jsi si chlapče dal. Neměl jsi sem chodit. Klekni si, já ti řeknu, co od nás ženy chtějí 8. března slyšet. Opakuj po mně. Milé ženy, my vám slibujeme, že si vás budeme vážit, že vám budeme pomáhat, že vás budeme milovat, protože jste naše největší. Co? Štěstí! Opakuj to!
1: Já to tak neumím, řekněte to vy.
2: Ty to musí říct, já jsem z televize, já nejsem náhodný chodec, mě by to nevěřili.
1: A já to nemůžu říct.
2: Jak to?
1: Protože ženy nejsou moje největší štěstí, moje největší štěstí jsou knihy.
2: To není nic, já ho budu muset zabít, knihomola. Bude, já tě budu mučit. Já s tebou natočím rozhovor k měsíci knihy. Kamera, berte si ho. Dobrý den, mladý muži, když tady tak náhodou klečíte na ulici, můžu se vás zeptat, co se vám vybaví, když řeknu březen?
1: Mají svátek ženy.
2: Počkej, nebláznit, staň, pamatuj se. Kde vaším největším přítelem?
1: Ženy.
2: Knihy.
1: Ženy.
2: Knihy.
1: Ženy, vy jste mě knihy definitivně vytlouzali. Já už nebudu číst, budu milovat ženy, bude pronásovat na ulicích, v úřadech, na půdách, v parcích ženy, kde jste?
2: Chyťte ho, je to maniak, natočíme svůj rozhovor.

Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Jsou tu zprávy, vítám vás. Rusko požádalo Česko o zajištění bezpečnostních opatření v okolí ruského velvyslanectví v Praze v době zářijových voleb do státní dumy dolní komory ruského parlamentu. Rusko se obává provokací během voleb.
6: Jihlava aktuálně.
7: Na Horáckou arénu v Jihlavě osadí pracovníci přes 850 štítků na paměť dárců, kteří na novou multifunkční halu přispěli tím, že adoptovali některý z panelů fasády. Město tímto způsobem získalo skoro 2,6 milionu korun, které použilo na vybavení arény. Štítky na adoptované panely připevňuje od pondělí firma, která fasádu vyráběla. Slovenská policie oznámila, že překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá 3 cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. 2 z nich byly zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B 3. 3-bodovou výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici. K vítězství pomohla 21 body univerzálka Monika Brancuská.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Jsme uprostřed týdne, hezké ráno po zprávách s Katkou a nás čeká středeční ranní vysílání Rádia Jihlava. Jestli budete s námi, budeme jenom rádi, už jsme všechno připravili, ať se skvěle poslouchá. Hezký den a dobré ráno přeje Zbyněk Loucký.
6: Rádio Jihlava.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Po zbytek srpna nechte nádoby na bioodpad při svozu otevřené. Do konce srpna žádá Jihlava obyvatele rodinných domů, kteří využívají hnědé nádoby na bioodpad, aby je v den svozu přistavovali s otevřeným víkem. Důvodem je zvýšený výskyt voz, které se v tomto období zhromažďují také v nádobách na bioodpad. Při jejich vysypávání do svozového vozidla mohou vosy vyletět a ohrozit pracovníky, kteří svoz zajišťují. Otevřené víko umožní vosám z nádoby průběžně odlétat a sníží riziko jejich útoku při svozu. Přesto se může výjimečně stát, že některou nádobu nebude možné z bezpečnostních důvodů vysypat. Po srpnu by se měla situace s výskytem vos postupně uklidnit.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Právě teď kalendárium a 26. srpen v roce 1278 Rudolf I. Habsburský zvítězil v tento den v bitvě na Moravském poli nad českým králem Přemyslem Otakarem II., jenž v bitvě přišel o život. V roce 1768 anglický mořeplavec a objevitel James Cook vyplul na svoji první průzkumnou plavbu. Rok 1909 v Jihlavě byl v tento den zahájen provoz elektrické tramvaje a v roce 1992 český premiér Václav Klaus a slovenský premiér Vladimír Mečiar podepsali v brněnské vile Tugendhat dohodu o zániku Československa od 1. ledna 1993. A ještě narozeniny v roce 1910 se narodila albánsko-indická katolická řeholnice Matka Teresa a v roce 1980 dětský americký herec a hvězda Macaulay Culkin.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Starý lord přijde večer domů a sluha mu pomáhá z kabátu a polohlasem říká: tak co ty, starý krokodýle, zase si byl v baru nasávat a koukat po hezkých holkách, co? A lord říká: nikoliv, Jamesy, dneska jsem si byl koupit nový naslouchací přístroj.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: První v zemi. Obce na Vysočině podle analýzy hospodařily nejlépe ze všech krajů. Obce na Vysočině hospodařily v posledních 4 letech nejlépe ze všech krajů. Jejich investiční aktivita byla nadprůměrná, míra úspor vysoká, ale zadlužení mírně nad průměrem. Dobrý rating vyplynul z toho, že v kraji byl nejvyšší podíl nejlépe hodnocených obcí. Míra zadlužení obcí Vysočiny byla koncem loňského roku 18%, zatímco průměr v České republice byl 16%. Na jednoho obyvatele připadal dluh zhruba 7,5 tisíce korun, obce měly zároveň v přepočtu na hlavu ušetřených téměř 27 tisíc, což byla v porovnání s jinými kraji druhá nejvyšší částka. Z celkových příjmů využili na investice v průměru ročně 34%, což byla nejvyšší hodnota mezi kraji. Na financování obecních investic na Vysočině dotace ročně podílely 26%, zatímco průměr v České republice byl o 4% nižší.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka, pěknej smůloch.

0: známou vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
2: Dnes jsme se holek a kluků zeptali jednu parádní otázku. Tak, milé zlatíčka, proč ženy nosí podprsenku?
3: Holky používají podprsenku na to, aby jim nepadaly kalhoty,
4: aby jim nebyla zima,
5: aby jim nechtěli vidět prsa,
6: aby holky nebyly nahaté.
7: Proto, aby měli místo prsou gumové prsa.
8: Aby kluci nešáhali jim na prsa.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
10: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji pěkné ráno. Zákaz prodeje energetických nápojů mladším 16 let podporuje 8 z 10 Čechů. Vyplývá to z průzkumu organizace Ministr zdraví. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že takové omezení podporuje a ve sněmovně vzniká návrh na tuto regulaci.
5: Jihlava aktuálně.
6: Horácké divadlo v Jihlavě uvede v nové sezóně na velké scéně 5 premiérových titulů. První inscenace Anna Palmer, která bude mít premiéru 12. září, bude věnována této filozofce a spisovatelce spojené s Vysočinou. Soubor divadla zaměřený na tvorbu pro děti a mládež, který je doma na malé scéně, připravuje 3 novinky. Svou 87. sezonu divadlo oficiálně zahájí v sobotu 5. září tradičním dnem otevřených dveří. Kanada zavede cla ve výši od 15 do 50% na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americká cla vstoupí v platnost 8. září. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometru se český kajakář kvůli viroze odhlásil. Šampionát se v Poznaní uskuteční od dneška do neděle. Hlavní naději české výpravy bude kanoista Martin Fuxa.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Pojďme se po zprávách dostat do druhé hodiny dnešního vysílání ve středu na Rádiu Jihlava. Ať se skvěle poslouchá a hlavně dobré ráno a hezký den přeje Zbyněk Loutský. Tady je Rádio Jihlava.
5: Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě

0: na Jihlavsku.
1: Dobrý den, kam vás dnes vezmeme? Tělo jako jeden z klíčů k duševní pohodě. Tahle přednáška startuje dnes v 15 hodin. Přednášet bude Martin Jelínek a objevte, jak úzce spolu souvisí naše tělo a psychická pohoda. Přednáška nabídne zajímavý pohled na to, jak fyzický stav ovlivňuje naše emoce, myšlení i každodenní prožívání a jak naopak psychika působí na fungování těla. Přednáška se uskuteční v sociálním centru Kraje Vysočina. A ještě vás vezmeme také na koncert U tří knížat 2026. Restaurace Tři knížata a tradiční koncert ze zahrádky slavného restaurantu. Tradiční koncert ze zahrádky Tři knížata na Masarykově náměstí uzavře 23. koncertní sezónu. Slavné melodie rozezvučí celé rozlehlé náměstí a účinkovat bude komorní orchestr Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava. Start v 17 hodin.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Copak 26. srpen, dnešní den v kalendáři, je tam Luděk, ale taky Luďka. Tak přejeme Luďkům i Luďkám všechno nejlepší. Tady je Rádio Jihlava, pěkný den, ať se dobře poslouchá, posíláme další hity. Dobré ráno.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ta se paní Novotná manžela. Pepo, kde se tady vzalo tolik prázdných flašek? Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Sen stovky dětí z Vysočiny ožije na plátně, nová pohádka čeká na svou šanci. Na Vysočině vzniká nová filmová pohádka Království pod peřinou. Zapojit se do ní může až stovka dětí. Slavnostní premiéra v kině je naplánována na červen 2027. Stát před kamerou, obléct si pohádkový kostým a nakonec vidět svou práci na velkém plátně. Právě takový zážitek chce tvůrce dopřát nejen sobě, ale hlavně dalším dětem z okolí. Nápad navazuje na zkušenost předchozí amatérskou pohádkou. Před několika lety napsali starší dívky a do natáčení se zapojili děti z okolí. Výsledný film měl dokonce premiéru v kině v Třešti. Právě tehdy ale zjistili, že zájemců o hraní bylo víc než rolí. Tehdy se bohužel na všechny děti, které by si chtěly zahrát role, nedostali. Tentokrát proto vznikl příběh, do kterého se může vejít mnohem více dětských herců. Role jsou připravené pro děti od nejmenších kolem jednoho roku až po 18-leté teenagery. Tvůrci chtějí, aby se v pohádce mohli potkat všechny věkové skupiny.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jsme uprostřed týdne, dnešní středa přináší na vlnách Rádia Jihlava právě teď před dnešním dopolednem taky moto pro dnešek. Tady ho máte. Pracujte, dokud se z vašich idolů nestanou soupeři. Mějte se moc hezky, ať se dobře poslouchá. To vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký. Pěkný den.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Rusko požádalo Česko o zajištění bezpečnostních opatření v okolí ruského velvyslanectví v Praze v době zářijových voleb do státní dumy dolní komory ruského parlamentu. Rusko se obává provokací během voleb.
4: Jihlava aktuálně.
5: Na Horáckou arénu v Jihlavě osadí pracovníci přes 850 štítků na paměť dárců, kteří na novou multifunkční halu přispěli tím, že adoptovali některý z panelů fasády. Město tímto způsobem získalo skoro 2,6 milionu korun, které použilo na vybavení arény. Štítky na adoptované panely připevňuje od pondělí firma, která fasádu vyráběla. Slovenská policie oznámila, že překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá 3 cizince, které obvinil z obecného ohrožení na objednávku. 2 z nich byly zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B 3. 3-bodovou výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici. K vítězství pomohla 21.

0: 30 body univerzálka Monika Brancuská.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková a Luďkové mají dneska svátek, přejeme všechno nejlepší. Za okamžik víc o tom, že střední škola technicko-ekonomická v Chotěboři má nové dílny za 72 milionů, teď ale další hity.

Ladíte Rádio Jihlava, střední škola technologicko-ekonomická v Chotěboři má nové dílny odborného výcviku za 72 milionů korun a otevře je 2. září. Na jednom místě jsou učebny pro strojírenské, elektrotechnické a dřevařské obory. Kraj Vysočina investuje do středních škol i jinde. Tento měsíc dokončil kuchyni za skoro 40 milionů korun pro Českou zemědělskou akademii v Humpolci. Teď další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na lavičce v parku sedí pár a líbá se. Přisedne k ním muž a hladí ženu po kolenou. Mladík se na něj obrátí s tím, co si to jako dovoluje. Promiňte, ale chtěl jsem jenom manželce říct, aby mi dala klíče.

0: chytřejší než rádio.
1: Když kujeme pikle v přeneseném významu, spřádáme pletichy. V tom doslovném však vyrábíme zbraň pro zákeřný útok. Pikel je totiž malá vodná zbraň podobná dýce, která se dá snadno ukrýt a pak pohotově tasit při úkladném útoku. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava. Město Jevíčko chce obnovit volnočasový areál Žlípka se sportovní halou a koupalištěm. Areál, který pochází z období první republiky, město koupilo v roce 2024. Teď má k dispozici dvě architektonické studie a jednu z nich vybere na zářijovém zastupitelstvu. Za chvíli zprávy, teď další hity.
1: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov. Už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy. Dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. Fanoušci, kteří na fotbalovém utkání použijí pyrotechniku, by nově mohli být stíháni za trestný čin. Ve sněmovně to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný po jednání se zástupci fotbalové asociace a klubů. Změna zákona, který je podle něj připraven na 95%, by měla začít platit od příštího soutěžního ročníku.
5: Co se děje v kraji?
6: Hrad Kámen bude po tříletých rozsáhlých opravách znovu otevřený od soboty. První den bude přístupný zdarma. Modernizované expozice propojují historii památky a sbírku historických motorek. Rekonstrukce hradu, který je v majetku kraje Vysočina, stála okolo 90 milionů korun. Z nich 68 milionů poskytne Evropská unie. Ve věku 80 let zemřela slavná country zpěvačka Dolly Parton. V posledních měsících se potýkala s mnoha zdravotními problémy. Zemřela po krátkém boji s rakovinou.
5: Sport.
6: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaji v Mexiku po velkém boji do čtvrtfinále. Hráčku ze čtvrté stovky žebříčku Enchuo Liang z Tajvanu zdolala po obratu 6-7, 7-5 a 6-4. Vítězně vstoupila do hlavní soutěže Darja Vidmanová, která navázala na úspěšnou kvalifikaci a v prvním kole porazila Australanku Kimberly Biralovou 7-6 a 6-3.
5: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava, dárcům krve v Jihlavě budou chodit děkovné SMSky. Více za chvíli.
5: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
8: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá pan Novák. Akvárium, to je moje. To si sednu a vydržím se koukat na rybičky i 5 hodin. Počkej, co tomu říká manželka? Nic, do toho, co dělám v práci, nic není.

0: Díky, že ladíte Rádio Jihlava, ministerstvo životního prostředí zastavilo letité řízení, ve kterém se státní podnik Diamo pokoušel rozšířit chráněné ložiskové území pro těžbu uranu u Brzkova na Jihlavsku. Více za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava. Ministerstvo životního prostředí zastavilo letité řízení, ve kterém se státní podnik Diamo pokoušel rozšířit chráněné ložiskové území pro těžbu uranu u Brzkova na Jihlavsku. Podnik se rozhodl o další prodloužení řízení nežádat. Zdůvodnil to tím, že se v současnosti pro výpočet zásob používají jiné metody. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase zítra v 9.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezkou středu. Stav dálnic a silnic první třídy bude od podzimu v Česku sledovat diagnostický vůz nové generace. Usnadňuje dlouhodobé plánování údržby a investic a také pomáhá zvolit vhodný způsob a snižovat náklady na celkové opravy až o desítky procent. Data umí prostřednictvím čidel, kamer a dalšího vybavení snímat i při 100-kilometrové rychlosti a včas odhalit trhliny, vyjeté koleje a další problémy.
7: Jihlava aktuálně.
8: Na Horáckou arénu v Jihlavě osadí pracovníci přes 850 štítků na paměť dárců, kteří na novou multifunkční halu přispěli tím, že adoptovali některý z panelů fasády. Město tímto způsobem získalo skoro 2,6 milionu korun, které použilo na vybavení arény. Štítky na adoptované panely připevňuje od pondělí firma, která fasádu vyráběla. Spojené státy zažívají neobvyklý návrat k zakládání nových bank. Za 19 měsíců druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa schválil úřad kontrolora měny už 22 nových bankovních licencí, což je více než za předchozích 5 let dohromady. K nejvýraznějším novým hráčům se nyní řadí také kryptoměnová společnost World Liberty Financial, spojená s rodinou prezidenta.
7: Sport.
8: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová se v semifinále smíšené čtyřhry na US Open utkají s ruskou dvojicí Andrej Rubljov Mira Andrejevová. Program začne v New Yorku v noci na čtvrtek a následovat bude finále.
7: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
9: Krásné středeční dopoledne, tentokrát s datem 26. srpna, což je mimochodem Mezinárodní den psů. Teď je ale krátce po 11. hodině a tak nám začíná další dopolední vysílání s Fugasem na Rádiu Jihlava. No a na co se můžete těšit? Tak třeba na to, že vedra to zatím v Evropě nevzdávají. A taky se dozvíme, jak do dneska slaví narozeniny nebo svátek. A samozřejmě spoustu dalších zajímavostí a zábavy na vás čeká. Tak přeji všem dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu. No a hned za vámi posílám první mix největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky a nerušeně poslouchá.
7: Rádio Jihlava 101.1

samé hity i ty z mládí. Rádio Jihlava. Máme vás rádi. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Čili.
1: Když jsem odmítla kampaň pro meč Jara, která byla za hodně milionů, práskla na sebe Bára Basiková. No a jsem ráda, že jsem to odmítla, protože mi tento člověk byl velmi nesympatický a velmi jsem s ním nesouznívala. I když ty peníze byly opravdu dobré, neudělala jsem.
2: Rádio Jihlava. Rádio
1: Syn zpěváka Standy Hloška a účastník seznamovací reality show You Are The One, Matyáš Hložek, je nejen talentovaný fešák, ale i rošťák. Je šikovný. Já jsem byl překvapený, kde se to v něm vylouplo. A jak je ten osud zajímavý, že se to takhle všechno zatočí a já mám v zádech dalšího zpěváka. Bájil Hložek.
3: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotiky? Ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.

0: Krásný středeční den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 26. srpna.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Nad Středomořím opět zavládne vlna veder, která může patřit k těm nejintenzivnějším v letošním létě. Na italských ostrovech a ve vnitrozemí země budou teploty stoupat až k 45 stupňům. Extrémní horko zasáhne také Balkán. No a v závěru pracovního týdne se teplý vzduch okrajově dostane i do Česka.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
2: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, středeční vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a právě teď je pro vás nachystána pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: A pospíchám k lesu.
3: Haló, haló, pane Vrchní, haló.
4: Dobrý den, prosím.
3: Prosím vás, hraje tahle ta kapela taky na přání?
4: Ano, samozřejmě hraje, co byste si přál?
3: Aby šli hrát někam jinam.
1: Naslyšenou u další pohádky.
5: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
8: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
9: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: zítra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezkou středu. Ministr dopravy Ivan Bednárik uvedl, že prioritou vlády je dostavba páteřní dálniční sítě do roku 2033. Jedinou výjimkou je podle něho dálnice D52 mezi Brnem a Vídní, kde je stavba komplikovaná kvůli novomlýnským nádržím.
7: Jihlava aktuálně.
8: Oblastní charita Jihlava zná své nové vedení. Na základě výsledků výběrového řízení jmenuje ředitel diecézní charity Brno Pavel Kolmačka do funkce novou ředitelku. S účinností od 1. září stane v čele organizace stávající zástupkyně ředitelky Martina Hinková. Ve funkci zúročí své více než 20leté zkušenosti v sociální sféře. Spojené státy registrují první dva letošní případy úmrtí na nákazu spalniček, která se v zemi šíří nebývalým tempem. Dva mrtvé hlásí stát Pensylvánie v době, kdy počet případů s klesající proočkovaností populace překonal čísla za poslední 30 let.
7: Sport.
8: V neděli 23. srpna došlo v českých fotbalových soutěžích hned ke třem napadením rozhodčích. Dva incidenty se odehrály ve 4. lize staršího dorostu v Moravskoslezském kraji. Třetí případ se stal v utkání 8. ligy mužů v kraji středočeském. Jeden ze sudích musel být dokonce převezen do nemocnice. Proti agresi na stadionech v Česku vznikla i osvětová kampaň.
7: Rádio Jihlava.
3: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
9: Máme, dámy a pánové, pravé poledne, tak dobrou chuť, jestli právě obědváte. Vítám vás při středečním poslechu Rádia Jihlava a už za chvilku vás čeká recept. Jaký? No to se dozvíte, pokud budete i nadále poslouchat vlny 101.1 FM. A taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to všechno počkejte, já vám přeji příjemné poledne a posílám další hit za hitem.
7: Rádio Jihlava 101.

Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem a právě teď je pro vás připraven recept na bramboračku s houbami zahuštěnou cuketou. Sušené houby namočíme do vody a necháme je 20 minut změknout. Poté je scedíme. Brambory oloupeme a nakrájíme na menší kostky. Cuketu rozkrojíme na 3 velké kusy. Mrkev a celer opláchneme a nakrájíme na kostičky. Cibuli nakrájíme na drobno. Česnek nasekáme taktéž na drobno. V hrnci rozpustíme máslo a na něm necháme zesklovatět cibuli. Přidáme kmín, mrkev, celer a česnek a společně krátce restujeme. Přidáme brambory, cuketu a scezené houby. Zalijeme vodou, osolíme, přivedeme k varu a vaříme cirka 20 minut. Uvařenou cuketu opatrně vyjmeme z polévky a vložíme do vyšší nádoby. Rozmixujeme ji tyčovým mixérem do hladka a vzniklé cuketové pyré pak vrátíme do hrnce. Polévku promícháme, přidáme majoránku a černý pepř a necháme ještě 5 minut společně provařit. Podle potřeby pak ještě dochutíme solí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dva důchodci zvoní u dveří. Dobrý den, pane, vybíráme na domov důchodců a rádi bychom se vás zeptali, jestli byste nám něco nedal. Ale s radostí, pánové, moji tchýni.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a dneska máme 26. srpna.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Kraj Vysočina prodlužuje dokončení třetí etapy opravy Brněnské ulice mezi křižovatkou s okružní u Teska a křižovatkou okružní u Helenína. Práce se prodlouží až do konce srpna.
2: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 26. srpen. Tak se pojďme podívat, kdo pak nám to dneska slaví svátek. No a jsou to Luděk, Ludíše a Luďka. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Slyšíte bubny?
6: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov. Už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy. Dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Hezké odpoledne. Policie zveřejnila detaily ze šetření červencového střetu poslance motoristů Sobě Filipa Turka se zdravotnickým vozem převážejícím krevní deriváty. Z policejní kategorizace plyne, že příčinou srážky byla agresivní jízda. Z formulace však neplyne, který z účastníků incidentu se jí měl dopustit. Celková škoda dosáhla 340 tisíc korun.
7: Jihlava aktuálně.
8: Masarykovo náměstí se v sobotu promění v gastronomickou zónu. Do Jihlavy se vrací Boží Food Fest, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a pouliční gastronomie. Návštěvníci se mohou těšit na speciality z různých koutů světa, hudební program, divadélko i večerní koncertní tečku v podobě živého soundtracku k legendárnímu filmu Pulp Fiction. Během letošních opakovaných vln veder zemřelo v Evropě přibližně o 35 tisíc lidí více, než je obvyklé. Nejhorší bilanci se 14 tisíci úmrtími hlásí Německo. Rekordy ale zaznamenaly i Francie a Španělsko, kde extrémní teploty přesahovaly 40 stupňů Celsia. Odborníci navíc upozornili, že konečné číslo bude výrazně vyšší, protože srpnová data ještě nejsou kompletní.
7: Sport.
8: Pouhé 3 dny po vítězném ligovém utkání nad Teplicemi čeká Zbrojovku Brno utkání druhého kola Molkapu proti Friedlandu nad Ostravicí. Duel odstartuje v 17:30. Nováček nejvyšší soutěže Artis Brno zavítá do Uherského Brodu. Utkání tam také začne v 17:30.
7: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: 13. hodina už je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. Už za chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. No a dneska konkrétně se podíváme na herečku Zlatu Adamovskou. Více pro vás budu mít už za malou chvíli. Počkejte si na to.
7: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

Očistec Zlaty Adamovské. Opravdu jsem nevěděla, jestli to přežiju. Vítejte v bulvárním okénku. Současná letní horka nedělají dobře jen obyčejným smrtelníkům, ale také našim celebritám. No a své o tom ví třeba taková Zlata Adamovská. Teď v srpnu už jsme hodně v Praze, protože hrajeme na letní scéně Studia 2 na Vyšehradě. Dokonce i představení Vánoce s popelkou, takže máme na jevišti vánoční stromeček. Když se potíme, takže si odsávám pot z obličeje, dokonce i kapesníkem. Lamentuje ohledně extrémních teplot 67letá herečka. Je těžké, když vás maskéři udělají a během půl hodiny je z vás zmoklá slepice, dodává herečka.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme.
2: Jo, a kdy to bude?
1: No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na vlnách 101.1 FM. Máme dneska 26. srpna. Pojďme se teď tedy mrknout, kdo se kdy v tento den narodil. Tak třeba fotbalista Radim Nečas, motocyklový závodník Pavel Kejmar, cyklista Michal Kalenda, ale taky třeba slovenská herečka Magda Vašáriová. No a pokud vy jste se taky narodili 26. srpna, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, středeční vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 26. srpna. No ale čas je neúprosný a to znamená, že se s vámi prozatím musím rozloučit a předat mikrofon Katce, která vám bude dělat milou společnost v následujících 2 hodinách. No a v 16 hodin se sem zase vrátím. A tímto vás také zvu. Do té doby čau bas Fugas.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Prázdniny končí, škola volá, Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
4: pak hrnky,
3: flešky, kufříky, vyměním za kuponky, škola volá.
5: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

Fontána, to bude na pořád.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
0: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. Fanoušci, kteří na fotbalovém utkání použijí pyrotechniku, by nově mohli být stíháni za trestný čin. Ve sněmovně to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný po jednání se zástupci fotbalové asociace a klubů. Změna zákona, který je podle něj připraven na 95%, by měla začít platit od příštího soutěžního ročníku.
5: Co se děje v kraji?
6: Hrad Kámen bude po tříletých rozsáhlých opravách znovu otevřený od soboty. První den bude přístupný zdarma. Modernizované expozice propojují historii památky a sbírku historických motorek. Rekonstrukce hradu, který je v majetku kraje Vysočina, stála okolo 90 milionů korun. Z nich 68 milionů poskytne Evropská unie. Ve věku 80 let zemřela slavná country zpěvačka Dolly Parton. V posledních měsících se potýkala s mnoha zdravotními problémy. Zemřela po krátkém boji s rakovinou.
5: Sport.
6: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaji v Mexiku po velkém boji do čtvrtfinále. Hráčku ze čtvrté stovky žebříčku Enshuo Liang z Tajvanu zdolala po obratu 6-7, 7-5 a 6-4. Vítězně vstoupila do hlavní soutěže Darja Vidmanová, která navázala na úspěšnou kvalifikaci a v prvním kole porazila Australanku Kimberly Birelovou 7-6 a 6-3.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Na Horáckou arénu v Jihlavě osadí pracovníci přes 850 štítků na paměť dárců. Podrobnosti za chvíli.
5: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Z Rady Jihlava hezký den vám všem. Na Horáckou arénu v Jihlavě osadí pracovníci přes 850 štítků na paměť dárců, kteří na novou multifunkční halu přispěli tím, že adoptovali některý z panelů fasády. Město tímto způsobem získalo víc než 2,5 milionu korun, které použilo na vybavení arény. Štítky na adoptované panely připevňuje od pondělí firma, která fasádu vyráběla. Teď ale zpátky k hitu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věříte tajemným a záhadným úkazům? 100%. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem. No a nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena.

0: FM, to je Rádio Jihlava pro váš lepší den. No a taky vám prozradíme, že Horácké divadlo v Jihlavě uveden v nové sezóně na velké scéně 5 nových titulů. Víc informací za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jihlava. Katka přeje pěkné odpoledne a teď, jak jsem naznačila, Horácké divadlo v Jihlavě uvede v nové sezóně na velké scéně 5 premiérových titulů. První inscenace Anna Palmer, která bude mít premiéru 12. září, bude věnovaná této filozofce a spisovatelce spojené s Vysočinou. Soubor zaměřený na tvorbu pro děti a mládež, který je doma na malé scéně, připravuje 3 novinky. Svou 87. sezonu divadlo oficiálně zahájí v sobotu 5. září tradičním dnem otevřených dveří. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijeme pohodový den.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.

0: Skvělá sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezkou středu. Stav dálnic a silnic první třídy bude od podzimu v Česku sledovat diagnostický vůz nové generace. Usnadňuje dlouhodobé plánování údržby a investic a také pomáhá zvolit vhodný způsob a snižovat náklady na celkové opravy až o desítky procent. Data umí prostřednictvím čidel, kamer a dalšího vybavení snímat i při 100-kilometrové rychlosti a včas odhalit trhliny, vyjeté koleje a další problémy.
6: Jihlava aktuálně.
7: Na Horáckou arénu v Jihlavě osadí pracovníci přes 850 štítků na paměť dárců, kteří na novou multifunkční halu přispěli tím, že adoptovali některý z panelů fasády. Město tímto způsobem získalo skoro 2,6 milionu korun, které použilo na vybavení arény. Štítky na adoptované panely připevňuje od pondělí firma, která fasádu vyráběla. Spojené státy zažívají neobvyklý návrat k zakládání nových bank. Za 19 měsíců druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa schválil úřad kontrolora měny už 22 nových bankovních licencí, což je více než za předchozích 5 let dohromady. K nejvýraznějším novým hráčům se nyní řadí také kryptoměnová společnost World Liberty Financial, spojená s rodinou prezidenta.
6: Sport.
7: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová se v semifinále smíšené čtyřhry na US Open utkají s ruskou dvojicí Andrej Rubljov Mira Andrejevová. Program začne v New Yorku v noci na čtvrtek a následovat bude finále.
6: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
8: Pěkné odpoledne, díky, že jste s Rádiem Jihlava. Dozvíte se, že hudbu, výstavy, tvůrčí dílny, film či komentovaná setkání nabídne na Vysočině rodinný festival Zažít Martinu. Víc informací už za chviličku.
6: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

výstavy, tvůrčí dílny, film i komentovaná setkání nabídne rodinný festival Zažít Martinu, který bude v Poličce na Svitavsku od 27. do 30. srpna. Městské muzeum a galerie Polička akcí připomene hudebního skladatele a místního rodáka Bohuslava Martinu, který zemřel 28. srpna 1959. Letos také uplynulo 70 let od prvního uvedení kantáty Otvírání studánek, jednoho z nejznámějších a nejoblíbenějších děl Martinu. Teď ale pojďme zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na lavičce v parku sedí pár a líbá se. Přisedne k ním muž a hladí ženu po kolenou. Mladík se na něj obrátí s tím, co si to jako dovoluje. Promiňte, ale chtěl jsem jenom manželce říct, aby mi dala klíče.

0: Pěkné odpoledne s vámi, Katka, díky, že ladíte rádio Jihlava. Jihlavská nemocnice začala dárcům posílat děkovnou SMS-ku při využití jejich krve. Další podrobnosti za pár minut.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava také dnes. Hematologicko-transfuzní oddělení Jihlavské nemocnice začalo dárcům krve posílat děkovné SMS ve chvíli, kdy je krev z jejich odběru vydaná k použití pro pacienta. Dárci tak mají zpětnou vazbu, že krev, kterou darovali, právě pomáhá. Počty dárců se výrazně nemění, ale zvyšuje se jejich průměrný věk. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přejeme krásný den.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz
4: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezkou středu. Ministr dopravy Ivan Bednárik uvedl, že prioritou vlády je dostavba páteřní dálniční sítě do roku 2033. Jedinou výjimkou je podle něho dálnice D52 mezi Brnem a Vídní, kde je stavba komplikovaná kvůli novomlýnským nádržím.
5: Jihlava aktuálně.
6: Oblastní charita Jihlava zná své nové vedení. Na základě výsledků výběrového řízení jmenuje ředitel diecézní charity Brno Pavel Kolmačka do funkce novou ředitelku. S účinností od 1. září stane v čele organizace stávající zástupkyně ředitelky Martina Hinková. Ve funkci zúročí své více než 20-leté zkušenosti v sociální sféře. Spojené státy registrují první dva letošní případy úmrtí na nákazu spalniček, která se v zemi šíří nebývalým tempem. Dva mrtvé hlásí stát Pensylvánie v době, kdy počet případů s klesající proočkovaností populace překonal čísla za poslední 3 desetiletí.
5: Sport.
6: V neděli 23. srpna došlo v českých fotbalových soutěžích hned ke 3 napadením rozhodčích. Dva incidenty se odehrály ve 4. lize staršího dorostu v Moravskoslezském kraji. Třetí případ se stal v utkání 8. ligy mužů v kraji středočeském. Jeden ze sudích musel být dokonce převezen do nemocnice. Proti agresi na stadionech v Česku vznikla i osvětová kampaň.
5: Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Tak máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a na rádiu Jihlava už je s vámi opět Fugas a společně budeme nadále pokračovat v našem odpoledním srpnovém vysílání. Je totiž středa 26. a vy jste, doufám, že dobře naladěni a v dobrém rozpoložení a také připraveni dále naslouchat vlny 101.1 FM. Během mého dnešního odpoledního vysílání se třeba dozvíme, co dělat na konci srpna na zahradě. A nebo si řekneme, že situace pro houbaře se zatím vůbec nezlepšila. Tak si na všechny ty informace z Rádia Jihlava počkejte, jinak přeji všem dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech, no a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
5: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

mám smutek, rozbitý soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

blízky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Situace pro houbaře se před koncem letních prázdnin zatím bohužel nezlepšila. Určitou naději jim ale dávají srážky z minulého týdne, pokud by se k ním přidali další deště. Za týden až 10 dnů by se mohly objevit první houby, jako třeba žampiony nebo bedly. Řekl to mykolog Jan Borovička z České mykologické společnosti.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá pan Novák. Akvárium, to je moje. To si sednu a vydržím se koukat na rybičky i 5 hodin. Počkej, co tomu říká manželka? Nic, do toho, co dělám v práci, nic není.

0: Pohodové středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. Konec srpna je obdobím, kdy je na zahradě stále čas na různé práce. Zahrada doslova překypuje úrodou, a to jak letními plodinami, tak zimní zeleninou. Je důležité, aby rostliny měly dostatek vláhy a tepla, aby mohly tvořit nové kořeny a připravit se na podzim.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte středeční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Říjnová vystoupení amerického rapera Ye, známého dříve jako Kanye West, se na stadionu Gazprom Arena v ruském Petrohradě konat nebudou, protože stadion ohledně uspořádání této akce nepodepsal žádnou smlouvu o pronájmu. Podle ruské tiskové agentury TASS to uvedla Gazprom Arena. Pořádající agentura Sage Agency podle TASSu zrušení koncertu popřela a dodala, že se rozhodnutí Gazprom Areny dozvěděla až z médií.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Hezké odpoledne. Policie zveřejnila detaily ze šetření červencového střetu poslance motoristů Sobě Filipa Turka se zdravotnickým vozem převážejícím krevní deriváty. Z policejní kategorizace plyne, že příčinou srážky byla agresivní jízda. Z formulace však neplyne, který z účastníků incidentu se jí měl dopustit. Celková škoda dosáhla 340 tisíc korun.
7: Jihlava aktuálně.
8: Masarykovo náměstí se v sobotu promění v gastronomickou zónu. Do Jihlavy se vrací Boží Food Fest, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a pouliční gastronomie. Návštěvníci se mohou těšit na speciality z různých koutů světa, hudební program, divadélko i večerní koncertní tečku v podobě živého soundtracku k legendárnímu filmu Pulp Fiction. Během letošních opakovaných vln veder zemřelo v Evropě přibližně o 35 tisíc lidí více, než je obvyklé. Nejhorší bilanci se 14 tisíci úmrtími hlásí Německo. Rekordy ale zaznamenaly i Francie a Španělsko, kde extrémní teploty přesahovaly 40 stupňů Celsia. Odborníci navíc upozornili, že konečné číslo bude výrazně vyšší, protože srpnová data ještě nejsou kompletní.
7: Sport.
8: Pouhé 3 dny po vítězném ligovém utkání nad Teplicemi čeká zbrojovku Brno utkání druhého kola MOL Cupu proti Frýdlantu nad Ostravicí. Duel odstartuje v 17:30. Nováček nejvyšší soutěže Artis Brno zavítá do Uherského Brodu. Utkání tam také začne v 17:30.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak máme krátce po 17. hodině a pokračujeme v našem odpoledním vysílání. No a za chvilku si dáme letní servis. Více se dozvíte už za okamžik, tak si na to počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
7: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: pójdzie za tebą.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
2: Letní servis Rádia Jihlava.
1: Celkem 193 švestkových knedlíků za hodinu spořádal při soutěži jedlíku na festivalu Vizovické trnkobrání vítěz Radim Dvořáček z Ostravy. Velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků má dlouholetou tradici. Dvořáček ji vyhrál už po sedmé. Svůj vlastní český rekord z předloňska nepřekonal. Tehdy totiž snědl 228 knedlíků. Zvládl však více knedlíků než v loni, kdy jich spořádal 180. Zatím nejlepší výkon v soutěži a zároveň světový rekord drží Patrick Bertoletti ze Spojených států, který v roce 2008 spořádal 233 knedlíků.
2: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotyky? No, ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.

0: Hezky odpoledne vám z vln 101.1 FM za celé rádio Jihlava přeje Fugas.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: V Brzkově si mohou oddechnout. Těžba uranu tam po 10 letech už nehrozí. Nejnovější vývoj potěšil také obyvatele dalších dotčených obcí, jako jsou Věžnice, Polné u Přibyslavy a tak dále. Miliardy korun díky tomu prý ušetříme my všichni.
2: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, právě v tuto chvíli jsou pro vás připraveny další hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Bývalý osobní strážce prozradil, jaký byl Michael Jackson v soukromí, i důvody, proč svou činnost předčasně ukončil. Obrovské bohatství a sláva má totiž i své stinné stránky. Ačkoliv byl Jackson podle jeho slov při vystoupeních naprosto profesionální, v soukromém chování působil jako dítě.
2: Rádio Jihlava. Rádio
0: Jihlava. Kdysi jsem odmítla kampaň pro Mečiara, která byla za hodně milionů. Práskla na sebe Bára Basiková. No a jsem ráda, že jsem to odmítla, protože mi tento člověk byl velmi nesympatický a velmi jsem s ním nesouznívala. I když ty peníze byly opravdu dobré, neudělala jsem.
2: Rádio Jihlava. Rádio
0: Jihlava. Syn zpěváka Standy Hloška a účastník seznamovací reality show You Are The One, Matyáš Hložek, je nejen talentovaný fešák, ale i rošťák. Je šikovný. Já jsem byl překvapený, kde se to v něm vylouplo. A jak je ten osud zajímavý, že se to takhle všechno zatočí a já mám v zádech dalšího zpěváka. Bájil Hložek.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Fanoušci, kteří na fotbalovém utkání použijí pyrotechniku, by nově mohli být stíháni za trestný čin. Ve sněmovně to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný po jednání se zástupci fotbalové asociace a klubů. Změna zákona, který je podle něj připraven na 95%, by měla začít platit od příštího soutěžního ročníku.
0: Co se děje v kraji?
1: Hrad Kámen bude po tříletých rozsáhlých opravách znovu otevřený od soboty. První den bude přístupný zdarma. Modernizované expozice propojují historii památky a sbírku historických motorek. Rekonstrukce hradu, který je v majetku kraje Vysočina, stála okolo 90 milionů korun. Z nich 68 milionů poskytne Evropská unie. Ve věku 80 let zemřela slavná country zpěvačka Dolly Parton. V posledních měsících se potýkala s mnoha zdravotními problémy. Zemřela po krátkém boji s rakovinou.
0: Sport.
1: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaji v Mexiku po velkém boji do čtvrtfinále. Hráčku ze čtvrté stovky žebříčku Enchuo Liang z Tajvanu zdolala po obratu 6-7, 7-5 a 6-4. Vítězně vstoupila do hlavní soutěže Darja Vidmanová, která navázala na úspěšnou kvalifikaci a v prvním kole porazila Australanku Kimberly Biralovou 7-6 a 6-3.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. No a v té nás čeká třeba informace o tom, že působivá hasičská fontána ve Žďáru nad Sázavou má bohužel hořký konec. Počkejte si na podrobnosti. No a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

0: Posloucháte podvečerní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Lidé ve Žďáru nad Sázavou byli v pátek 21. srpna svědky velmi působivé show nazvané Hasičská fontána. Konala se na Pilské nádrži. Atraktivní podívaná má nyní ale bohužel hořký dozvuk.
1: Já ti dám posraný hasičný chuligáne jeden.
0: Během páteční hasičské fontány se nám stala velmi nepříjemná věc. Vzhledem k tomu, že všichni naši členové byli v průběhu akce naplno vytíženy, nemohli jsme se věnovat technice tak, jak bychom za běžných okolností mohli. Toho bohužel někdo využil a z našeho chemicko-technického přívěsu odcizil akufoukač určený k nafukování záchranného člunu, dodal jeden z hasičů.
2: Stala se nám taková nepříjemná věc. Nechci to tady roztahovat a nechci z toho taky dělat aféru. My, Peťko, zhasneme, bude tma. V této nastalé tmě, ten, kdo to zcizil, to tam odnese.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dva důchodci zvoní u dveří. Dobrý den, pane, vybíráme na domov důchodců a rádi bychom se vás zeptali, jestli byste nám něco nedal. Ale s radostí, pánové, moji tchýni. The bees on my

Očistec Zlaty Adamovské. Opravdu jsem nevěděla, jestli to přežiju. Vítejte v bulvárním okénku. Současná letní horka nedělají dobře jen obyčejným smrtelníkům, ale také našim celebritám. No a své o tom ví třeba taková Zlata Adamovská. Teď v srpnu už jsme hodně v Praze, protože hrajeme na letní scéně Studia 2 na Vyšehradě. Dokonce i představení Vánoce s popelkou, takže máme na jevišti vánoční stromeček, když se potíme, takže si odsávám pot z obličeje, dokonce i kapesníkem. Lamentuje ohledně extrémních teplot 67letá herečka. Je těžké, když vás maskéři udělají a během půl hodiny je z vás zmoklá slepice, dodává herečka.

nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál.

0: Kdy hledáme signál?
1: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, dneska je středa, máme 26. srpna a na toto datum se teď půjdeme podívat do pražského Klementína. Zatím nejtepleji v tento den bylo v roce 2011, kdy bylo 32,9. Nejstudenější 26. srpen pak byl v roce 1980, kdy bylo jen 6,4. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 17,5 stupně. No a s touto informací už se pro dnešek Fugas musí rozloučit. Přeji vám tedy hezký zbytek středečního večera i noci strávený s Rádiem Jihlava. No a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby čau bas Fugas.
2: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Žena211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Yeah.

jich rozumět. A co když rozuměl mi já? Maně vzpomněla si na strašně dávné časy, na noci dětských let.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou středu. Stav dálnic a silnic první třídy bude od podzimu v Česku sledovat diagnostický vůz nové generace. Usnadňuje dlouhodobé plánování údržby a investic a také pomáhá zvolit vhodný způsob a snižovat náklady na celkové opravy až o desítky procent. Data umí prostřednictvím čidel, kamer a dalšího vybavení snímat i při 100-kilometrové rychlosti a včas odhalit trhliny, vyjeté koleje a další problémy.
0: Jihlava aktuálně.
1: Na Horáckou arénu v Jihlavě osadí pracovníci přes 850 štítků na paměť dárců, kteří na novou multifunkční halu přispěli tím, že adoptovali některý z panelů fasády. Město tímto způsobem získalo skoro 2,6 milionu korun, které použilo na vybavení arény. Štítky na adoptované panely připevňuje od pondělí firma, která fasádu vyráběla. Spojené státy zažívají neobvyklý návrat k zakládání nových bank. Za 19 měsíců druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa schválil úřad kontrolora měny už 22 nových bankovních licencí, což je více než za předchozích 5 let dohromady. K nejvýraznějším novým hráčům se nyní řadí také kryptoměnová společnost World Liberty Financial, spojená s rodinou prezidenta.
0: Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová se v semifinále smíšené čtyřhry na US Open utkají s ruskou dvojicí Andrej Rubljov Mira Andrejevová. Program začne v New Yorku v noci na čtvrtek a následovat bude finále.
0: 101.1 FM. Vaše jednička z České.

0: triko trikoloru, i když to neděláváme často, i když to neděláváme často.
1: Dáme si na triko trikoloru,

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme.
2: Jo, a kdy to bude?
1: No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

0: Slyšíte bubny?
1: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

stoprocentně. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem. No a nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na lavičce v parku sedí pár a líbá se. Přisedne k ním muž a hladí ženu po kolenou. Mladík se na něj obrátí s tím, co si to jako dovoluje. Promiňte, ale chtěl jsem jenom manželce říct, aby mi dala klíče.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A já bych vám na začátek řekl bezvadný fór o České poště, ale nevím, jestli vám dojde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
1: Rádio Jihlava
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslouchejte vy, mladí, my jsme měli jako děti dar poslouchat. Já jsem slyšel příběh mýho tatínka, jak byl začený místo Leciána 100krát. A řekl jsem si ještě o 100 poprvé. A dědeček nám zase vyprávěl, náš dědeček, který si nebyl schopen vzpomenout, když babička řekla, dětku, ty jsi byl venku, jak je tam? Tak dědek povídá, já tam byl jenom chvilku. Babička pána, tak dobře, ale prší tam nebo svítí slunko? A on povídá, mlha, ale už možná padla, aby to nemohlo. Ale ze světový války, ale z té prusko-rakouský si pamatoval na den všecko. No lhal nám asi, já nevím. Tak mi poslouchali až do chvíle, kdy pak některá tetička se utnula a řekla najednou, zapomněla, že jsou tam děti. Jo, Maška je zase v tom. Ježiš, teď. Maminka nás všecky děcka vyházela, vyhodili v obyčejní istrice Jendu, který byl menší postavy takový. Ale on se nebránil, protože věděl, že my děti jdeme do Storoly a budeme si hrát na gynekologii. Takový to bývávalo na Moravě a mohlo by to být zase.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tyhle dopisy některých opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho, anebo a předal mě ho tady, v téhle hospodě, Oldřich Čarplachta. Ze Slavkoho, no, vypadá to jako vymýšlej jméno, je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají 2 lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

pohľadu. To asi spytí, špatne mi trávi. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Surio Mario, a ještě nám řekni, jaké máš plány do budoucna.
2: Plány mám, ohromné plány máme, Suřičku Marušku, do budoucna, ohromné plány. Od ministerstva kontroly dostali jsme objednávku na 86 tisíc bambusových rakosek na neplatiče daní. Teď zde bude vládnout i nějaký pan Berňák. A pan Berňák chystá velikou akci.
1: Co tom víš, jakou akci chystá pan Berňák?
2: Chystá akci, ty budeš teď platit. Ukaž výplatu, jako dostali si. Rozděl na dvě hromádky. Tu menší si ve malou domů. Nemáš, jo? Nedáš, jo? Tak z domičku hediven.
1: Surio, nestraš nás, tak strašný to snad nebude. Jak ty to vidíš do budoucna?
2: Nechci být špatná Libuš, ale vidím tu černě.
1: Jaká Libuš?
2: Prorok
1: špatný. Kněžna Libuše.
2: No.
1: Kněžna Libuše.
2: A jako kněžna Libuše vidím svýma čekmýma očima, že zde nic rovně už dělat nebude se.
1: Ale ty jsi pesimista. Koho, jak jsem se tedy už ptal, budeš volit v příštích volbách?
2: Jako většina daňových poplatníků zde budu volit SOS. A budu volat Spendlandla. Neserte mne levý, pravý. Já chci zůstat zdravý.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

To byla rána. Těsně vám za mýma zádama. Proletěla jsem takovou úzkou chodbou a ocitla jsem se nad bojištěm. Leskla jsem se na slunci. Jsem totiž mosazná. Bylo mi jasný. Musím letět furt kupředu a nesmím se vychýlit. Bylo to zrovna na jaře a byl takovej fajn vzduch. Jednu mou ségru vystřelili do deště. Teda tý se nechtělo. Ale to je osud. Můj osud měl na hlavě šedivou přilbu. Určil mi směr a tak jsem letěla. Byl vám takovej fajn vzduch, slunce svítilo, zkrátka akorát na výlet. A jak vám tak letím, tak najednou minu takovýho, no, jak bych to řekla, mohl být fešák, ale už dlouho se neholil a byl samej prach. A něco vám mě začalo říkat. Holka patřila si jemu. Co teď, ale? Vrátit se? Nejsem bumerang. Letěla jsem dál. Byl takovej fajn vzduch. Jenomže já musela pořád myslet na toho, no víte, jak mohl být fešák, jenomže se neholila. A jak jsem ho minula. No, třeba ho dostala jiná. Teda jak mě tohle napadlo, začala jsem vám žárlit. Něco mě k tomu zaprášenému fešákovi táhlo. Teda lidi, to bylo hrozný. Já najednou začala cítit, že to byl on, že ho třeba dostala jiná. No marně jsem si říkala, že na mě jistě nějakej čeká. Nečekal. Ale to už jsem letěla kolem takovýho lesíka jedlovýho a poznala jsem, že jsem zabloudila. Víte, když střela zabloudí, to prostě prošvihne celý svůj život. Ale v tom vám za tím lesíkem táhli takovej vozejk a na něm peřiny a šatstvo a vedle vozejku se batolil takovej malej človíček. Viděla jsem, že mám příležitost. Už jsem byla sice trochu malátná, ale sebrala jsem všechny síly, jenom abych nezůstala starou panou, jenomže už bylo pozdě. Akorát jsem cvrnkla o plechovej hrnec, byl přivázaný k tomu vozejku a svalila jsem se. A zrovna k nohám toho malýho. On mě tak neohrabaně sebral se země a usmál se. Byla jsem ještě vlažná.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Menšík, i když nemocnej, tak s ním byla vždycky nesmírná legrace. Já mám pocit, že když mu bylo nejhůř, tak lidi okolo něj řvali smíchy a vůbec netušili, jak mu je, protože on nechtěl být litovaný. On prostě, on měl v sobě takovej obrovitý motor, že to už takovýho člověka druhýho nepotkám. My jsme třeba všechny naše scénky jsme u nás přepisovali, ať se nám to nezdálo dostatečně vtipný a ohromně jsme se přitom bavili, ale jednou jsme dostali scénku a to je ta slavná scénka Moje žena pije. Já jsem měla dělat tu střízlivou jako ženu a on měl být ten ožralej, který přijde domů. A pořád jsme to četli a vůbec se nám to nelíbilo takhle a najednou ten menšík povídá, hele, čti ty jeho a já budu čistý. A z toho vzniklo to, že já piju a byla to najednou veselá scénka. To byl ten momentální nápad, který on měl. Ale v té chvíli, když jsme přepisovali jednou, tak najednou menšík dostal záchvat. On měl astma velice těžký. A skutečně, když byl člověk přitom, tak se lek, protože on nemohl popadnout dech. A to znáte, když člověk dost blízký, jako byl menšík, prostě takovýmhle způsobem nemůže dechat, tak já jsem tak zešílela, že jsem nemohla najít jednoho doktora si vzpomenout. Kalendář jsem nemohla najít, nic. Já jsem tam lítala jako pometl zoufala a on jenom sípal a on nosil sebou už preventivně takovou měl udělanou taštičku a tam měl kompletně všechno. Od jednorázových injekcí, veškerý léky a ještě navrch měl i ručník. On byl naprosto připravený na tyhle věci. A jak tak sípal, tak říkal, Jiřinko, musíš mi píchnout tu injekci. Já jsem říkal, Láďo, to je vyloučený, protože já, když mám jít sama na injekci, tak jsem 14 dní předtím špatná. To nejde. On říkal, ne, ty nemusíš napíchnout to. Já si to napíchnu, ty mi to tam jenom vtlačíš. Jiřinko, Oluška, což byla jeho žena, a Oluška tohle dělá běžně, Jiřinko, jenom mi to tam natlačíš. A teď já jsem viděla tu zoufalou situaci, tak jsem si řekla, no když to dělá Oluška běžně, no tak tohle to snad zvládnu taky. A on měl žíly jak provazy a byl na to zvyklý. Tak si skutečně, to jsem se nekoukala, si napích tu žílu. A teď ale já jsem musela ty dvě injekční stříkačky vyměnit, jo, ne tu jeho, ale vyměnit prostě tu injekci. A tak jsem to, no, spocená jsem byla, vyměnila jsem to, nacvakala jsem to tam, on mezi tím pořád říkal, že to Oluška dělá běžně, tak už jsem si tak říkala, no, už mi to taky jde, nacpala jsem to tam a když jsem to vyndala tu jeho a přelepila to, tak jemu se udělalo strašně dobře a povídá, Jiřinko, já tě obdivuju, Oluška ta by omdlela.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den, pane Šlaušek, já už vás neviděl ani nepamatuju.
2: Neviděl vás taky ne. Já vás vidím akorát vždycky, když se tak někde vidíme.
1: Ale včera bylo rodičovské sdružení, jak to, že ta manželka nepřišla?
2: Ale nepřišla, ona tam nešla.
1: No to vím, ale jako proč tam nebyla?
2: Ale ona tam poslala mě, víte?
1: A vy jste tam taky nebyl, pane Šlaušek.
2: No jo, já vím, to je právě celá ona, no. Poslala mě tam, ani mi neřekla, do který školy kluk chodí. No. A já tam pak jdete?
1: Ale já jdu za panem Leiblem, aby mi tak trošku píchnul s klukovým úkolem, víte?
2: A vy si s tím nevíte rady? No tak. Už to já vám to udělám, jestli chcete.
1: A vy byste to dovedl?
2: No prosím vás, já dělám klukovi taky úkoly.
1: A vy mu je děláte sám?
2: No tak sám ne, no on mě někdy kluku toho pomůže.
1: No, tohle je zrovna z přírodopisu. Máte nějaké poznatky nebo znalosti o zvířatech?
2: No jo, pak by ne, samozřejmě. Jo. No jo, teď já mám doma sám dva psy, mám a jednoho kanárka.
1: Dva psy a kanár, no tak no. Jako já taky.
2: Taky jo. No, jo. No, jo.
1: A co pak máte za psy?
2: No tak ten jeden pes, víte, to je ten... Cizinec je to.
1: Cizinec?
2: Ano. Je to ten Cocker Ital.
1: Cocker Ital, jo, počkejte. Cocker Španěl.
2: Je vlastně Cocker Španěl.
1: Cocker Španěl, no jo.
2: To je Cocker Španěl, ten jeden.
1: A odkud ho máte?
2: No tak já ani nevím, kde to Cocker Španělsko je, odkud ten pes pochází.
1: A kanárka máte taky?
2: Kanárka mám taky,
1: taky
2: jo.
1: No jo.
2: Ale to zase není Cocker Španěl. Ten pochází od někač z Budějovic zase.
1: No já mám taky doma kanárka.
2: Taky máte,
1: taky,
2: jo?
1: Taky, no jo.
2: Živýho, jo?
1: No přece nechcíplýho.
2: No jo, no, no. Živý je lepší, jo.
1: No jo. A vy máte samečka nebo samičku?
2: No tak já ani nevím, jak se to pozná?
1: No tak, když zpívá, tak je to sameček a když nespívá, tak samička.
2: Aha, no tak v tom případě to bude někdy sameček a někdy samička asi.
1: No tak to budete mít asi pravděpodobně samečka.
2: No jo, já jsem si chtěl původně koupit želvu, víte?
1: Jo.
2: Ona je trvanlivější než je kanáry. No ale zase většinou nespívá, že jo? No. A když vám spadne na nohu, to je jak cihla, prosím vás.
1: No, to máte pravdu. A nemáte náhodou nějaké znalosti o ptácích?
2: Je, ale jo, to jo.
1: Jo.
2: No jo, ptáka já poznám na první pohled.
1: Jak by ne?
2: No jo.
1: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
1: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo. No.
1: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
1: Tak, jestli chcete...
2: Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
1: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli...
1: No ovšem.
2: Aha, no.
1: No a vy máte papoušky rád?
2: No tak jo, jim všecko, což chcete.
1: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
1: Pro Krista pána,
2: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
1: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
1: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
1: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc papoušek, jo?
1: No.
2: Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš samozřejmě?
1: No, aby jsme se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou, kde by to?
2: Tučňák patagonský?
1: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
1: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
1: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to...
1: ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících. No,
1: tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
1: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím, jako, že zajíc je hlodavec. Ano. Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
1: no,
2: jo.
1: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
1: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
1: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jedno, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
1: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Jo. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
1: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
1: No tak to ani nevím.
2: No jo.
1: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička.
1: No. A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
1: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
1: Tak to si asi moc nerozumím. Podívejte se, tady mám ještě poslední otázku o velbloudech z úkolu. Nevíte něco zajímavého o velbloudech?
2: O velbloudech něco zajímavého?
1: Jo.
2: No tak to vím například bezpečně. To je zajímavý, že no. Mnohý z nich je hrbatý. To je zajímavý.
1: No tak to vím. To
2: ano,
1: vím.
2: Ano. A od zajíce se liší jedině tím, anebo řekněme, má společného, víte, se zajícem jedině to,
1: ano.
2: Že to taky není zvíře domácí, velbloud, protože on je právě do pokoje moc velký.
1: No víte? Dobře, každé domácí zvíře se přece nemusí dávat do pokoje.
2: No jo, no to se nemusí, ale on jako i do kuchyně se moc nehodí, velbloud.
1: Co takový velbloud náhodou žere, to nevíte.
2: No tak ten žere všecko, na co přijde velbloud.
1: Jo.
2: No jo. No když na nic nepřijde, tak žere něco jinýho, víte. On není nějaký fajnšmekr velbloud, ne. Ten žere třeba i suchý knedlík a tam.
1: Takže je to takový jako všežravec.
2: Všežravec, ten žere všecko, no. No tak ne úplně všechno, že jo, třeba já nevím, prázdný flašky a takovýhle věci, že jo, který se nějak špatně políkají, ty on nežere. Ale jinak žerají věci, které já bych do sebe nikdy nedostal.
1: Jestli je přežvíkavec, to náhodou nevíte.
2: Co jestli je?
1: Jestli je přežvíkavec, jestli jako potravu přežvíkává.
2: Jestli to někomu přežvíkává?
1: Ale ne, jestli je přežvíkavec.
2: No jo, no tak možný je všecko, ano. Že třeba dejme tomu, když ten majitel má špatný zuby, že si tu večeři nechá přežvíkat od velblouda, že jo?
1: Ne. Přežvíkavec, to znamená, že to zvíře, to žrádlo přežvíkává dvakrát.
2: No jo, to já myslím, ano. Jednou pro pána, jednou pro sebe, že jo?
1: Prosím vás, přece si nikdo nenechá od velblouda přežvejkávat večeři.
2: No já bych se taky nenechal, víte. Třeba chudák má hlad, chce to spolknout a někdo mu to veme z huby, že jo?
1: Však necháme toho raději. Vlastně ani nevíte, co je to přežvíkavec, to je těžká věc. No. Podle vás, kdyby ten kluk ten úkol psal, tak já nevím, jak to dopadne.
2: No jak by to dopadlo, že já píšu klukovi taky úkoly, ne?
1: No to se divím, kdyby to napsal, no tak snad, já nevím, snad propadne.
2: No co se tomu tak diví, tady ten můj už taky třikrát prolíjí, tak
1: no
2: naschledanou.
0: Jste 101 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, puso. Kolik máme dneska času?
2: 3:15.
1: Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co naplat? Musíme si pospíšit.
2: 3.
1: Cože? Snad nechceš říct, že jen 3 minuty? No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídaj.
2: 3.
1: Cože? Puso, ty žertuješ, to není možný.
2: 3.
1: 3ho?
2: 3ho.
1: Ježišmarja, no to je senzace. Za 3 hodiny se dá stihnout věcí.
2: Ano, Karle, za 3 hodiny se stihne věcí.
1: 3 hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperuti, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě. Celý 3 hodiny, puso, to je krása. Jak dlouho se známe?
2: Budou to 4 roky.
1: Krásné 4 roky, nádherné, nádher, plné lásky.
2: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
1: No, že se takhle vůbec můžeš ptát. Každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
2: No právě. Já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Copak láska je jen kuchyňská trouba?
1: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
2: Hodnej a pozornej. Ale to je všechno.
1: No to je všecko. Tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
2: No tak třeba trošku... Víš?
1: No co?
2: No, vášnivej bys mohl být.
1: Vášnivej? No a co pak nejsem?
2: Ale...
1: Viděla jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
2: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá a nic... Ještě jsi nikdy nechtěl...
1: Já vím, puso. No. Chceš říct, že jsem ještě nikdy, že jsem ti nenapekl buchty?
2: Co?
1: No to víš, já chtěl, ale ona to nikdy nebyl čas. Ale dneska to stihnu, já to zmáknu. Hele, máš radši makový nebo takový ty povidlový? Jo, kde máš kypřící prášek do pečiva?
2: Ale Karle, já nechci žádné buchty. Víš, nezlob se, ale já mám takový pocit, že jsem svýmu manželovi nevěrná s kypřícím práškem do pečiva. Promiň, ale to je hrozný.
1: No cože s kypřícím práškem, ale tomu nerozumím.
2: Karle, máš mě vůbec rád?
1: Jo tak, ty to myslíš takhle, no tak já ti něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád? No samozřejmě, že ano. Vědět, toto má manželka, tak mě zabije. Díku, ona ani neví, že já umím vařit.
2: No, za to můj manžel to ví.
1: Ježišmarja, jak to?
2: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
1: Jak to?
2: Už má málem 2 metráky.
1: To je dobrý.
2: Čemu se směješ?
1: No, já se směju tomu, že my dva se milujeme a on tloustne. Není to legrační?
2: Není. Už 2 roky žiju jako v klášteře. A odlož aspoň laskavě na chvíli ten smeták, 3 hodiny, to není nekonečno.
1: No právě, hele, pusu, já nemůžu najít rekord. Nezašila si ho někam.
2: Prosím tě, co tě znám, tak jsem na rekord ani nešáhla.
1: Už ho mám, no vidíš, a teď se vrhnu na nádobí trošičku jaru.
2: Karle, počkej, řekni mi, co pak muž, opravdový muž, se vrhá jenom na nádobí?
1: Počkej, puso, to je nějaký kvíz, ne? Nebo co? Hele, já se dám podat, jo? Já, když myju nádobí, tak myslím jenom na nádobí. A na tebe, samozřejmě.
2: Tak jenom na mě nemysli.
1: A teď tahle hromada prádla. Kde pak mám žehličku? Tady je, té bašta, ty máš
2: co,
1: na pářecí.
2: No? Co, prosím tě?
1: Ale tvůj kapesníček. Ze všeho nejraději žehlím tvé kapesníčky. Jako bych se dotýkal tvého nosa.
2: Tak se sakra... dotkni mého nosánku.
1: Ale proč bych to dělal? Jo tak, ty máš rýmu.
2: No ne, to není možné, Karle. Pochop už jednou, že jsme... Totiž... Nejsme milenci, ale že bychom měli být. Že by, já už ani nevím, co jsme.
1: Ale jsme, jsme, podívej se. To ty jenom máš poslední rok nějakou špatnou náladu. Že ty máš něco s nervama.
2: No, tak dobře. Jsme milenci, podle tebe. Počkej, teď mi řekni. Kdyby došlo k tomu a já byla zavražděna.
1: Ale tohle mi neříká nic legrace, já bych to prostě nepřežil.
2: No, moment. A já byla zavražděna, ano, mohl bys identifikovat mé tělo?
1: Jsou strašný myšlenky.
2: No, počkej, mohl nebo nemohl?
1: Mám jede studený pot, no, tak to se přece dělá podle tváře, ne?
2: Povídám mé tělo. Tvář bych měla třeba zohyzděnou. To? Mohl? Nemohl? Ne, nemohl.
1: No, tak ne.
2: No, jistě,
1: no, ale
2: že ne.
1: Na tom přece nezáleží, no tak uznej, že kdybys byla mrtvá, tak by ti to stejně bylo jedno.
2: No jistě, jenom že mě to není jedno teď, rozumíš?
1: Já to nechápu. Ty po mně chceš moc. Ty prostě chceš, abych identifikoval tvé tělo a nejseš mrtvá. Já to nechápu.
2: Ježišmarja. Manžel.
1: Manžel? Co budeme dělat?
2: Klid. Řeknu, víš, co řeknu? Že seš od úklidu. Stejně se mezi námi nikdy nic nestalo, takže budu mluvit pravdu.
1: Tak, to jsem ale ztracený, protože takhle uklidit může jenom láska, jenom doopravdy zamilovaný chlap.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Všechny psychologické příručky radí, aby ženy v momentě, kdy zjistí, že svého milého neochránili před spáry nevěry, zachovali rozvahu, vyčkali moudřejšího rána a do stavu věcí rozhodně nezatahovali děti. Opak je pravdou. Muži sice nenávidí scény, nenávidí pláč, ale taky nenávidí své špatné svědomí a milují pocit, že bez nich se zhroutí svět. A proto ideální scénou, když chce váš muž opustit společný byt, je, když jedno dítě visí na manželově levém kotníku, druhé na pravém kotníku a vy sama se mu houpáte na krku. Pes kňučí v pozadí. Pak váš muž musí,

0: slzy, prosby a výčitky pozdě. Pak nastal čas na pomstu. Má šestá rada zní zvláštně. Kupte si 25 makrel. Jedna moje kamarádka žije ve Filadelfii. Její přítelkyně se už měla vdávat, když zjistila, že její milý má ještě jednu přítelkyni a že tu si chce vzít ještě dřív než ji. Přítel kamarádku požádal, aby se odstěhovala z jeho bytu. Udělala to. Ale než to udělala, tak koupila 25 syrových makrel a nacpala je do konzoly na záclony. Pak každý den z bytu kamarádky o dva domy dál pozorovala dalekohledem, jak si k jejímu bývalému nová milenka stěhuje své věci. Za týden dalekohledem viděla, jak se dvojice hádá. Pak viděla, jak si milenka ustýlá v jiném pokoji. Pak viděla, jak její bývalý nechává všechny pokoje nově tapetovat. Pak viděla, jak milenka odmítá překročit práh jejich bytu. A pak viděla, jak nakládá všechen svůj majetek do stěhovacího vozu. Nejveselější se kamarádce zdálo, když zahlédla, jak stěhováci nahoru na všechny ty krámy opatrně kladou konzoly na záclony.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řeknu vám něco o tom, jak jsem celý život zápasil se sportem a sport zase zápasil se mnou. Jednou jsem viděl takhle v televizi krasobruslení a řekl jsem si, že se hned stanu mistrem světa. A to jste potom s přímým přenosu z Ženevy z krasobruslení mohli slyšet asi toto. Na ledě je připraven československý reprezentant Luděk Sobota. Má na zádech velké černé filtry. Ano, na co asi myslí tento chlapec? Určitě myslí na zlato. Ano, jistě, no vždyť je to náš český chlapec, ten na nic jiného než na zlato nemyslí. A nechává si zahrát Čajkovského bémol. A už slyšíme ta ta ta ta ta ta ta ta. Luděk si vzpomněl na svýho tátu. Má v očích slzy, nevidí, proto asi zachopa, válí se po zemi. Ano, přátelé, tak co je to, Luďku, co je s tebou? Hodíš tam toho dvojitýho Rumbergera, jde pak zase zachop, zase sebou praštil, přátelé, a teď tam přichází nějaký chlapa, dává mu dvojitýho Nelsona. Tak tím jsem skončil s krasobruslením a když jsem si vždycky na toho chlapa vzpomněl, tak jsem si řekl, že se naučím boxovat a pak jste, když jste šli do boxu, mohli slyšet asi toto. Ano, přátelé, v rohu modrém nastupuje Sobota, v rohu červeném masakr. Rozhodčí drtil. Ring volný, první kolo. Sobota si oťukává soupeře. Přátelé, bere si na něj nějaký hák. Ano, je to pravý hák. A teďka levej hák, kramli, dlá to. Výborně ho zpracovává. Výborně pracuje rukama a nohama. A teďka bezvadná práce nohou. No, nohama teď skvěle. Pracuje nohama, no, rukama ho to stejně nikdy moc nebavilo. A najednou, bum, prásk a už je Sobota OK. Ano. Vlastně OK, protože pořád ještě letí vzduchem. Lékařům jsem se líbil čím dál tím míň a tak jsem je nakonec pověsil, tedy rukavice na hřebíček. Byla to tenkrát smutná doba, přátelé. Jedna dívka mě v té době dokonce dala kopačky, ale já jsem si je od ní nevzal a dál jsem měl při fotbalu kecky a u fotbalu keci. Poslední mojí etapou byla gymnastika. A to jste mohli slyšet. Sobota vchází do tělocvičny, rozlíží se. Ano, chlapec už má kruhy pod očima. A už vyskakuje a strašně se vytahuje. A znovu se rozlíží po tělocvičně. Co vidí? Vidí jenom samé kozy a koně. Ano, přátelé, poplácává koně, rozbíhá se proti koze, chytá housera a vybíhá s ním ven. No a ten houser, to se dá říct, to už je vlastně ten život, to je ta realita. Ano, přátelé, skutečně potom už jsem se sportem tak trochu skončil a mám taky, jsou tam různý prohry v tom životě a výhry taky, no a taky jsou tam různý, někdo mě porazí, pak někdo kopne zase, no tak je to tam tak různý. A já mám svýho maséra a tomu já, když řeknu, kdo masére, kdo si myslíš, že masére, že to je? Jo? Když mu to řeknu, tak on mě namaže měs. Strašně mě namaže a sebe taky. V tom my vidíme východisko. No, ale můžu vám říct, že jste aktivní doby sportovní. Mám doma ještě spoustu pohárů. Spoustu pohárů, jsou to všem poháry na pivo a na víno. Tak
0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Já bych...
3: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
2: Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. Víš, musíme tam všichni.
3: Kam, prosím?
2: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
3: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
2: Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
3: Ale Janda to mě, pane, nic neříká.
2: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšel, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rošťálem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněný u Haliče.
3: Kam, prosím?
2: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostá takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne.
3: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
2: To je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam a rozšoupnu se jinak. To už zase já vím, kam bych já znám ty svý podničky, tak už zapadá. No tak co, prosím?
3: Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete. Kde pan Janda bydlí?
2: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štící?
3: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
2: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
3: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
2: Jedete do Brna?
3: Jedete do Brna.
2: Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
3: No, šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
2: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
3: Vy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
2: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili do školy. Podvojky z mravů taky. Janda byl sirotek.
3: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
2: Já jsem říkal, to on vždycky říká, ale prosím vás, říká, to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
3: No, dovolte, pane.
2: Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda, ale stěší mě Kulajda mé jméno.
3: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
2: Počkejte, paní Pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
3: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
2: Děkuji.
3: Kulajda.
2: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
3: Tata, ten
2: šišky a mě tím
3: vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
2: Pani, nemáte vy něco s ušima, já jedu starým Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb.
3: Ale pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich
2: měl... Měl Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani! Poslyšte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy podsuchaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Paní, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
3: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
2: To vám pomůže?
3: Ano, to mi pomůže.
2: No tak, paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
3: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste...